ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.